ešte akú cítim sílu, když myslím na mňa a na tebe. Noc ke mne přivolá tě, jakú vílu, povedeš mě do nebe.

o noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

0: Čo to je za song a od koho? Že či ste pripravení na mileniálky, ideme zistiť.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.